řeším zvláštní situaci. Ztratil se cvičený kocour Mourek. Pohřešovaný živočich je velikosti dospělé, barvy mourovaté. Poněvadž je odcvičené zvíře, jeho cena je nemalá.